Máme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: že preboha, čo som ukradla, nie? A on že, bože, ja vás pozerám, počúvam každé ráno a teraz idete tie oldisky, ja som to videl na Facebooku, idete bomby, teším sa a chcel by som ísť tiež niekedy. To bolo tak hrozne milé.
1: Si ho mala zavolať na niektorú našu oldisku, lebo zajtra... Už zajtra nás čaká druhá polovica tohto ročnej Oldies Party Tour, na ktorú nám teda prikývli aj chlapci z Lunetiku. Zajtra sa opustíme v Košiciach, v sobotu potom v Nitre a potom sa, ako povedal náš šéf, vrátia pozostalí z nás domov.
0: A život sa vráti do normálu.
1: Áno, rok sa budeme dávať dokopy a potom to roztočíme zase. Jedine, že by nie, pani Dadíková, ja som tak na chvíľu zmizol z dohľadu. A ty takto?
0: My sme tu v Žiline ako doma a teším sa, že sa tu udomácili aj lunetici. Ahojte, pekný večer.
2: Dobrý večer.
3: Jsme tady rádi.
2: Já jsem tady taky jako doma.
3: Přijedeme zase velmi rádi, kdybyste chtěli, by tady zůstane možná. Děkujeme.
0: To se velmi těšíme, jinak chalani, čo, ako atmosféra, malo to gule, čo?
3: Jako Žilina, wow, nebyli jsme tady leta, byli jsme překvapení, kolik tady bylo lidí, kolik tady bylo žen a taky chlapů, kteří přišli na lunetik. Možná dneska poznali novou lásku, anebo už jsou spolu dlouho.
0: Ale že já miluji, že to spolu so mnou moderuješ, to je úplně cíně.
3: Nedomluvíme se kolegu, že bychom...
0: Hej, jasné, od pondělka rána show. No, já už jsem ho pozvala.
1: Tak já v pondělok nepríjdem.
0: No, nemusíš,
1: ale lebo... naozaj, ty se dosmeješ. Ja naozaj pondelok neprídem, no ale vy príďte.
0: Čo? Chceš mi niečo povedať?
1: Príďte do Košíc, do Nitry, lebo tam príde aj Lunetik a potom Aleš príde v pondelok s tebou moderovať.
0: No dobre, ďakujem.
4: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

nástra tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný.